0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil, tu máš, ať nezmeškáš žurnál, oblíka, no ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych natočil ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Vildo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídit ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
3: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: Vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochu zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohou. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Během dneška dorazí ze Slovenska dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambivaky. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Policisté v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie o tom informovala na síti X. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útěk za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření, která má oznámit dnes. Spojené státy dnes začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Poznamenal taky, že tyto lodě se už do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácí před derby v Edenu na vedoucí Slávy 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V Čechách dnes bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně, pokud jedete na trase Opava Český Těšín, stala se tam nehoda na silnici číslo 11 na 268. kilometru u obce Hrabině. Narazilo tam auto do svodidel.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Hezký start do novýho týdne vám přeje Honza.
4: A Mobel.
1: A Zuzka.
3: Co to bylo?
1: Já jsem dělal, že tady Anabel, já bys toho neměl nějaký průšvih.
3: To se ti úplně nepovedlo.
1: Ne, jsem chtěla trošku hlubší vlase napodobit.
3: To ještě potrénujem.
1: Tak ne.
3: Je 3 minuty po 6. pondělí 4. května, přátelé, začíná další rokový rozjezd. První květnovej. A ty jsi říkala, že něco, jaký bambivaky tam byly, prosím, v těch zprávách, co to je?
1: No to je vak, ve kterém je voda a hasí to vrtulník, chápeš?
3: Dobře.
1: Stačí ti taky vysvětlení po ránu, dobře, děkuju.
3: Každopádně nám tu, přátelé, dneska po ránu chybí jiný vaky, máma není v práci, Anabel.
1: To chybí tobě teda ty vaky, mě chybí jenom Anabel, obecně.
3: Takže Anabel dneska není, nebude, protože marodí, takže jí posíláme tímto spousty energie, držíme jí palce, ať přijde a její líp. A přátelé, vám tím pádem přejeme to samý. Doufám, že jste po už skoro tropickém víkendu nenastydli, nebo jak jsou ty změny počasí, že nejste nemocní a my vám k tomu zase budeme něco hrát. Dáme si Metalliku, Sad but True, smutný, ale pravdivý.

0: chcete. Pokud chcete dva lístky na sabatony na 3. června do Plzně úplně za DAX, stačí si o ně opět napsat. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, připsat telefonní číslo, v 8:30 bejt na telefonu a držet si palce. A to je všechno. A teď už Rybičky 48 a Vašek Bláha a Divokej Ir na Rock Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

0: Kapela Giants, I'll see you in my dreams, uvidím tě ve svých snech v 6 hodin a 21 minut, což už teďka neplatí, protože ladíte rokovej rozjezd a máme pondělí, tak už doufejme, smrdíte v práci nebo tam míříte. Kdo má dneska svátek? Květoslav, případně Florian, Květoň, Silvan, Silvius a Florian, takže samý krásný jména. Zeptal bych se Anabel, jestli má nějakého takového známého, ale ne. Takže se ptám Zuzky, máš nějakého Květoslava?
1: Bohužel ne.
0: Nechtěla bys nějakého Květoslava?
1: Možná, jestli jednou budu mít děti, tak pojmenuji určitě jedno z nich Květoslav, je to nádherný.
0: A druhý Silvius.
1: No.
0: Prosím. Já mu půjdu za kmotra. Dobře. Tak pojďme se radši podívat na nějaký oslavence. Dneska slaví 62 let, italský hřebec, pornoherec, Rocco Siffredi, tak už je to starší pán, ale pořád jako to tam je. Nedávno jsem ho viděl na nějakém videu zase, tak mu popřejte všechno nejlepší. No a pojďme na kapely. 54 let slaví americký basák Mike Dirnt z Green Day. Let má americký zpěvák Greg Alexander, frontman kapely New Radicals. Light. 62 let slaví americký kytarista Gary Holtz kapely Slayer. Tomu se říká honitba a ne ta myslivecká. 68 let slaví americká violinistka, vokalistka a kytaristka Suzy Tyrell z E Street Bandu od Bruce Springsteena. No a krásných 75 má dneska americký kytarista Mick Mars, teď už bývalej. Kytarista Mötley Crüe odešel v roce 2022 a mimochodem v roce 2024 vydal super debutový solový album The Other Side of Mars. Posíláme gratulace, zpívat dneska nebudeme, to snad až zase třeba zítra, jestli se Anabel uzdraví. A za chvíli další muzika, tady speciálně pro Zuzanku, Rammsteini a Links Zvod HFR.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. Rokra.

0: Rammstein, Links for Life je na Rock Rádiu, raz, dva, po půl sedmí. Protože je pondělí, máme po půl sedmí, tak Zuzanka má pro vás, Zuzka má pro vás přehled zpráv.
1: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili, gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišli i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
2: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen. V Jerevanu se dnes koná summit Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí, včetně členských států Evropské unie. Předsedové vlád a prezidenti budou jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti, hybridních hrozbách a prohlubování spolupráce v kontextu současné geopolitické situace. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Rock Radio. Počasí.
3: V Čechách bude dnes oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno, později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší vážná nehoda ve směru na Prahu. Na 149,5 kilometrů skončil kamion mimo silnici a boural se taky na silnici číslo 11 u obce Hrabině na trase Opava Český Těšín na 268 kilometru.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Ještě jednou a lépe, to byla Zuzana zprávy jak z Partesu.
3: Au.
0: Tak dobře, Zuzka. A Amarant, Drop the Cynical právě teď.

0: Je 6 hodin 36 minut, pondělní rokový rozjezd je tady a my jsme v rokovém kalendáři nepopřáli ještě jedný velice významný oslavenkyni, skoro stejně významný, jako je Jiřina Bohdalová, a to je naše milá kolegyně Anabel Fárová, která slavila v neděli, říkám to dobře, ano, v neděli svoje 22. osmnáctiny, takže Anabel, všechno nejlepší, my tě máme na drátě.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jako trošku zní jako Bohdalka, hele, zkus říct za mlhovou hustou tak, že by se dala krájet, víš, jak to tam je v té pohádce.
1: No to já neznám vůbec tohle, ale jako s ním, jak Jirka Lábus za mladá, je to jako hodně divoký.
2: Musím říct, že Buráček
1: mě taky nepoznává.
0: Hele, my jsme se tě chtěli zeptat, jak ti je a jak jsi užila svoje narozeniny.
1: No už mi bylo i lépe, to je na rozdíl, když jsem strávila v posteli, ale objednala jsem si pizzu a dort, abych si nepřišla tak depresivně, takže jsem to vyřešila takhle. Děkujeme indickým dovozcům jídla za tyto krásné dary.
0: Jako je vidět a slyšet, že naší výzvu o tom, kdo zhubne do 1. června těch 8 nebo 9 kilo, nebo kolik jsme řekli, takže to bereš fakt vážně.
1: No, jako chci říct, já už se připravuju na žraní těch zdechlejch ryb, protože nic jiného mi nezbyde. Já myslím, že jsem tak ještě 6 kilo přibrala, no. Ale tak ve středu jdu na liposukci, jestli mě tam vezmou, teda jestli se stihnu vykurírovat. Takže tam zase pan doktor pár litrů odsaje, tak budeme doufat, že se to nějak vyrovná.
0: Maximálně tě utratějí. Prosím tě, to by psalo strašně moc posluchačů k narozeninám a ty jsi chtěla tady poděkovat, ne pogratulovat.
1: Já jsem chtěla moc krát poděkovat těm miláčci, postupně si to pročítám, je tam toho spoustu, takže děkuju moc krát za přízeň a moc si toho vážím, jste báječní.
2: Já musím říct, že hlavně tam nehledej, prosím tě, můj zkaz, nějak se zatul.
1: Počkej, se na mě vy, víte co?
2: Ano. já jsem si řekla...
1: Ale kámo ráno skání prý, kde nám čaj, kde nám kafe, ale gratulaci k narozeninám, to ne, to u nás se probíhá.
2: Já bych ti to teďka chtěla vynahradit a že bychom ti tady s Honzíkem jako k těm narozeninám zaspívali.
1: No tak jsem celá načapá, pojďte
2: to
1: do mě.
2: To by taky, no.

0: No to bylo nádherné, jedno oko nezůstalo suché, musí otřít slzy a převalit se na druhý bok a spát dál.
1: Tak v tom případě ti přejeme dobrou noc, hezky se vykurýruj, doufám, že ještě přitáhneš do práce tak někdy, aby jsme tu nesmrdili sami.
0: No, minimálně za týden tam dorazím.
1: Tak. Měj hezký ráno, my ti budeme hrát ještě nějaký písničky, když ty se nás stejně nenaladíš, takže pěkný ráno, měj se krásně, posluchači si určitě ten tříhodinový vstup užili a za chvíli si dáme další muziku, budou Kerni a Blízko nás, tak pá.
0: Dobrou noc, pá.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Necelých 10 minut před 7 je to, Zuzko, tvoje.
2: Policisté v Jerevanu obdrželi v pátek hlášení o zebře, která měla uprchnout z tamní zoo. Svědci ji spatřili, jak se prochází podél jedné z hlavních silnic. Brzy se ale ukázalo, že zvíře nejenže ze zoo neuteklo, ale dokonce ani nejde o zebru. Vtipálek pouze namaloval na osla černé a bílé pruhy.
1: To je všechno.
2: Ano, mně se to jako prank docela líbí. Jediný problém tam je, že on ho nabarvil takovýma jako klasickýma barvama, který nejsou úplně vhodný malovat jako na zvíře, no.
1: Jakože si vezmeš, já nevím, Primalex, kterým normálně vymaluješ chodbu, tak to tady namaluješ na chudáka osla.
2: No.
1: Kristovanoho.
2: Jinak by to bylo docela vtipný, no, kdyby jako to nemělo takovýhle jako háček.
1: Je to trošku podobný podvod, jako když v Číně malovali ty čau čau a dělali z nich pandy.
2: To je ono.
1: Nebo když si někdo vezme chlupatýho psa a voholí ho a dělá z něj lva.
2: Ty brďo, minula jsem viděla takovýho toho okrasného, já nevím, jak se jim říká, prostě okrasný pudlo, tomu říkám já. A ten byl tak šíleně ostříhaný, měl jako takovou dvojitou prdelku na sobě. A bylo to hrozně divný, ty jo, jako fakt divný. Mně se tohle to úplně nelíbí teda, ale proti gustu.
1: Jakože na sebe něco patlají ženský tuny make-upu a tuny Primalexu, to bych jako pochopil, aby si připadali mladý. Ale že někdo namaluje zvíře chudák jako osel.
2: Jo, no. A musela to být legra.
1: Jo, dobře, tak. Tak zavoláme takovou tu partu na ochranu zvířat.
2: Já naštěstí žádný zvířata nemám, takže nemusíte volat ke mně domů.
1: Zuzka bude chtít někoho týrat. No nic, díky za chvíli normální zprávy a teď už zase muzika. Dáme si Pink Floydy a jejich High Hopes na rok.

Pink Floydi a pecka z desky Division byl High Hopes na Rock Rádiu v 6:58. Za chvíli si dáme další zprávy se Zuzkou, poslední další slušná muzika a připomínám, že celý tenhle týden, takže i dneska, vám rozdáváme lupeny na Sabatony na 3. června do Plzně, tak se o ně pište do našich vzkazníků. Pěkný ráno.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiéra šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků, asi o 4% víc než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Británie by se mohla přidat k půjčce za 90 miliard eur, kterou se chystá Evropská unie poskytnout Ukrajině. Úmysl začít jednat o této možnosti by měl dnes ohlásit britský premiér Keir Starmer na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělali velký krok ke konečnému třetímu místu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska v Čechách bude převážně oblačno a zataženo, jinak přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
1: V Budyni nad Ohří se řeší nehoda nákladňáku s osobákem na Pražské ulici. Bouralo se taky na D1 ve směru na Prahu. Na 149,5 kilometru skončil kamion mimo silnici. A u obce Hrabině se řeší nehoda na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín na 268 kilometru.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. 3 minuty po 7 vám přeje, aby vám přes cestu přeběh pomalovaný osel Honza
1: a Zuzka.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Anabel je nemocná, takže tu dneska není.
1: Smrk.
3: Takže pláčeme, utíráme slzy jedním kapesníčkem tady dohromady a budeme to teda smutně slavit aspoň rozdávačkou dneska v 8:30, protože pro vás máme zajímavý lístky.
1: Sabatony, to prozradím.
3: Já jsem to tady měl hezky připravený, jak si to všechno řeknu, no tak dobře, no.
1: Já jsem si říkala, že to děláš nějaký moc napínavý.
3: Jo. Jsou to sabatoni, k tomu Floriansen, Majestika a Skardust, to všechno v amfiteátru Lochotín Plzeň 3. června. Pokud chcete na sabatony, na velký koncert a do Plzně to nemáte úplně daleko, nebo máte to daleko, ale chcete se ulejt, tak je to středa mimochodem, tak nám pište o lístky buď do našeho messengeru na Facebook nebo do našich vzkazů na Instagram, připište telefonní číslo a v 8:30 mějte u sebe mobil, protože potom budeme někomu volat. Držíme palce. A teď už muzika. Jsme říkali, že to bylo minulý týden, že Linkin Park zlepšujou mentální pohodu, že se tím dají léčit různý problémy, třeba smutky, když vás někdo opustí.
1: To naše Anabelka.
3: Tak si dáme teďka Linkin Park, DMT Nesmašína, budeme v pohodě.
0: Rock Radio.

Ellen and London a Rock Radio se songem Come Dream With Me. Pojďme spolu snít v 7 hodin a 12 minut na Rock Radio. Je pondělí 4. května, první pracovní květnový den a slaví se nějaký ptákoviny jako každý den. Máme den hrdosti na to být malý, Zuzko. Tak je světový den dávání, Zuzko. Nicméně my dneska se chytneme lidový horčení, že se stanou jiný neštěstí, požár vleze do baráků, lidi přijdou o majetky, protože je Mezinárodní den hasičů. My rokeři jsme většinou hlavně hasiči žízně, Zuzko, i když teda v Horní Maršově, Dolní Cerekvi a dalších místech

0: Tak si myslím, že ne. Každopádně zdravíme, pokud nás někde posloucháte na hasičárně, tak kucí zdravíme a děkujeme za to, že držíte stráž a když to někde trošku blafne, nějaký vohýnek, takže to tam jedete pocákat.
1: Hlavně teďka v Českém Švýcarsku držíme palce, ať se to přesně podaří zkrotit všechno.
0: Tak. Jdeme na muziku. Lucie, rouháš se Bohům na Rock Rádiu.

0: Judas Priest na Rock Radio a jejich Grindr, song, který dal posléze název Gay Seznamce s hardcore seznamováním. Je 7 hodin 23 minut, posloucháte rokový rozjezd, ten pondělní, přátelé, což znamená, že konečně už známe všechny vítězky slušný rockerky 2026, konečně. Holky už máte vybraný, na Facebooku jste minulý týden vybírali ještě jednu a vypalcovali jste si, ježiš, to zní hrozně, vybrali jste si i farmářku Teresku. My oslovíme a uvidíme, jestli teda taky bude chtít být v kalendáři. Já doufám, že tam zůstane aspoň jedna z nich, pane bože. Takže brzy se koukneme na focení, nafotíme vám je, takže sledujte naše sociální sítě a pokud chcete vědět něco ještě trošku víc, tak se staňte na našem webu rokoviradio.cz členem slušný party. No a dneska po 15. hodině se těšte na 3 vítězky, pozvali jsme si je do studia ke klukům odpoledne, takže výjimečně po 15. hodině nalaďte Rock Radio a poslechněte si, jak si Kuba s Petrem pokecají s holkama. Jsem zvědavej, co ty kulšáci na ně zase vymyslej.
1: Jinak k tomu vyhlášení máme i příspěvek na našich sociálních sítích a tam je poslední věta. A teď už bychom mohli začít dávat dohromady kalendář se slušnýma rockerama. Co říkáte, dámy?

0: přestavbu svý obytný káry přesně podle svých možností. KRS.cz.
1: Za chvíli jsme zpátky se slušnou muzikou, dáme si 21 bouchaček od Green Day.

0: Green Day a 21 Guns na Rock Rádiu v 7 hodin 31 minut. Píše nám Martin. Čus, je Anabel fakt nemocná, nebo jí upálili? No, necháme si to do zpráv se Zuzkou.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké pondělní ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se dnes ráno střetl vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušený, část vlaků je odkloněna. Například vlak Pendolínu je kvůli nehodě vedený přes Hradec Králové. Provoz by mohl být obnovený kolem 10. hodiny. V Jerevanu se dnes koná summit Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí, včetně členských států Evropské unie. Předsedové vlád a prezidenti budou jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti, hybridních hrozbách a prohlubování spolupráce v kontextu současné geopolitické situace. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Bouralo se na D1 ve směru na Prahu na 149. a 5. kilometru. V Budyni nad Ohří se řeší nehoda na Pražské ulici a na Pražské ulici se bouralo taky v Pilníkově.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky, pokračujeme dál. Teďka GT Corp, projekt zpěváka Honzy Toužimskýho a debutová deska z roku 2024 a song Butterfly.

JT Corp na Rock Radio a Butterfly v 7 hodin a 37 minut. Já to mám teďka jednu hudební novinku, pokud máte rádi bývalýho zpěváka, nebo ne bývalýho, ale už na solový dráze, Petra Gabriela, bývalýho zpěváka Genesis, tak si můžete dát další single z jeho připravovaný desky O/I, která je pokračovatelkou desky I/O, která vyšla už skoro před 3 rokama. Petr Gabriel v pátek 1. května vydal už v pořadí 5. single, 5. song z desky. Vzhledem k tomu, že byl 1. května úplněk a on vydává vždycky o úplněk Bright Side Mix, neboli mix ze světlý strany měsíce, tak se můžete podívat na jeho YouTube a nebo na jeho Spotify, kde novej single vyšel. A je to taková pohodička. Ale jinak je to naprosto typický Petr Gabriel, tak pokud chcete trošku večerní chill, tak si ho dejte a čekejte na další úplněk. Ještě těch songů pár do konce roku bude, než celá deska bude oficiálně venku. Za chvíli další muzika, Alice Cooper a Poison.

0: Zlí a ošklivý vlci, Bad Wolves na Rock Rádiu, Hear Me Now, poslouchej mě právě teď v 7 hodin a 49 minut. Je pondělí, máme před osmou, tak se za jedním už trošku šedivým vlkem pojďme podívat do garáže.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Mezi nejkrásnější města u nás bezesporu patří Slaný. Ostatně svými dějinami se řadí mezi ta nejstarší v českých kotlinách. Královským městem je zhruba od roku 1300 a tamní kostel svatého Godarda, to je prostě skvost. Ale do Slaného se dá jít i za sportem. Jmenovitě za plochou dráhou. Můžete tak učinit již tento pátek. Však co, do Hockney se nejde.
3: Ahoj, zveme vás na memoriál Antonína Veldeho na plochodrážní stadion ve Slaném, který se koná 8. května od 3 hodin. Jmenuji se Bruno Belán a nastoupím ve dvojici s Jaroslavem Vaníčkem za tým AK Slaný. Těšit se můžete na ukázku sidecar, závody na 125 a také na hlavní závod 500. Přijďte si užít skvělou atmosféru na plochou dráhu, budeme se na vás těšit.
2: Program slánského závodu dvojic zahrnuje celkem 12 jízd základního rozpisu, pak už půjde vše do play-off a součástí slánského závodního pátku bude i vložený závod kolibříku, jak se občas říká 125, na kterých jezdí nejmladší adepti plochodrážního sportu. Představí se jich hned pětice. No a opravdový tuplovaný adrenalin si pak užijí diváci a všichni účastníci při jízdě Davida Lizáka a jeho spolujezdce na plochodrážní sajdě. Viděl jsem, jak to borci testovali v Divišově a je to holá šílenství. To prostě chceš vidět. Protect Speedway Meeting Memorial Antonína Wildeho tento pátek 8. květence od 15 hodin.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Hym na Rock Rádiu, 2,5 minuty před 8 hodinou. Máme pondělí 4. května. Rip Out the Wings of a Butterfly jsme právě dohráli, neboli utrhli jsme motýlovi křídla a už za chvíli budeme trhat, no vlastně nebudeme, jenom si budeme povídat se Zuzkou ve zprávách. A po 8:30 budeme, přátelé, rozdávat první z řady lístků na sabatony. Za chvíli vám ještě zopakuju, jak na to, jak je můžete získat, tak zůstaňte na drátě.
1: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké pondělní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň ale nemají. Do zásahu se teď znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. Policisté v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie o tom informovala na síti X. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útěk za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření, která má oznámit dnes. Spojené státy dnes začnou v Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Poznamenal taky, že tyto lodě se už do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácejí před derby v Edenu na vedoucí Slávy 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul.
1: Rock Radio. Počasí.
2: V Čechách dnes bude oblačno, až zataženo jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se přidají výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
0: A dnešní lidová pranostika je květnatá. Florián je Květoslav, jako hasič žízeň hasí. Když to někdy přežene, bez ohledu na počasí následují kalná rána. Hele, je mezinárodní den hasičů, tak se mi to tam hodilo.
2: Dobře.
0: Zdravíme kluky od Hadic.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Jablonci nad Nisou na Podhorské ulici, kde se srazily dva osobáky. V Pilníkově se bouralo na Pražské ulici a taky v Olbramicích máme hlášenou nehodu z Klimkovické.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať se dneska nemusíte na tady nějaká podhrabat z práce, vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
0: Anabel je dneska nemocná, doufejme, že přijde zítra, že ji ještě někdy ujíme. Jsou 8:03, první pracovní květnový den, neboli 4. května, tak bychom to mohli oslavit. Třeba tím, že někomu po 8:30 uděláme radost a dáme mu první dva lístky. Na co?
2: Už můžu to říct?
0: Můžeš.
2: Na sabatony.
0: Jo, co je to za kapelu?
2: Co to je za kapelu?
0: No mají nástroje, hrajou na pódiu,
2: no,
0: je to legrace.
2: No, takového.
0: Tak, švédský sabatoni, přátelé, přijedou 3. června, což je středa, do amfiteátru Lochotín v Plzni, pokud na ně chcete jít a podívat se i na jejich předkapely, který jim zajistí Floriansen, Majestica a Skardust, tak si pište ještě do 8:30 o lístky na náš Messenger Rock Radio na Facebooku a nebo na náš vzkazník na Instagramu od Rock Radio. Napište tam telefonní číslo, to je důležitý, bez toho vám nedáme nic. A my potom po 8:30 někoho vybereme a budeme mu volat, tak mějte u sebe telefony. No a teď už zase nějaká muzika. Jsou tady tví oblíbený Nickelback, Photograph.
1: Rock Radio.

0: 8 hodin 21 minut, rokový rozjezd, Rock Radio a Scorpions a jejich zatmění, neboli blackout. Mě se taky z toho skoro zatměla, to bylo furt do kolečka na konci. Krásná pecka. Pojďme se podívat na nějaký sošky, který jsme dlouho neudělali, tak při pondělku pojďme.
1: Rock Radio, rokovej pašák.
2: Pamatujete si, jak se na gala večeři s americkým prezidentem Donaldem Trumpem střílelo? Prezidenta a další činitele odvedli do bezpečí. Všichni ostatní účastníci pak byli postupně evakuováni. Lépe řečeno, měli vzít nohy na ramena. Tohle rčení zřejmě popletla jedna z dam Trumpovy administrativy, protože místo toho vzala flašky na ramena a do kabelky a do ruky. Místo útěku rychle balila ze stolu lahve s alkoholem. Cizího krev neteče. Za to, jak rychle dokázala paní najít skvělou alternativu na pokažený večer, posíláme rockovýho pašáka.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Dědicové Nola Reddinga a Mitcha Mitchella, členů kapely Jimi Hendrix Experience, dali k soudu vlastníka práv na hudbu Jimiho Hendrixe. Muzikanti údajně zemřeli v chudobě a z výdělku muziky, kterou s Hendrixem napsali, neměli ani korunu. A proto chtěli příbuzný nápravu. A u soudu to bohužel projeli. Práva totiž tehdy nevlastnili muzikanti, ale producenti a vydavatelé. Hendrixová muzika vydělala po jeho smrti neskutečný peníze, ale podle soudu je to v pohodě, že z toho spoluautoři neměli ani vorla. A vydavatelství je vysmátý, jak to dobře dopadlo. Hendrixovi a spoluhráčům můžeme leda poděkovat za dobrou muziku, která vydělá na soukromou jachtu někomu úplně jinému. A americkému soudu za tuhle spravedlnost vynášíme verdikt punkovej strašák.
1: Rock Radio.
0: Další složky zase někdy, až se nám bude chtít. Za chvíli další muzika, ta bude samozřejmě slušná. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
1: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: The Sound of Silence, zvuk ticha, na Rock Radio s kapelou Disturbed. Máme 20 vteřin po 8:30. Pojďme si dát velice záživný sport se Zuzkou.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácí před derby v Edenu na vedoucí Slávy 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul. Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělali velký krok ke konečnému třetímu místu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se zabouralo ve směru na Olomouc, na 238,5 kilometru narazilo auto do svodidel. V Ostravě se řeší nehoda dvou osobáků na Opavské ulici a nehoda se řeší taky na Pražském okruhu na výjezdu exitem číslo 21 směr D1.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Papa Roach neboli Táta Šváb na Rock Rádiu a jejich Scars neboli Jizvy, 8:55. Máme pondělí 4. května, první květnový pracovní den, pojďme si ho něčím okořenit. Rozdáváme lístky na švédský sabatony a jednoho šťastlivce už máme vybranýho, takže...
1: Takže, jak říká naše Anabel, mobily do ručky.
0: A v 8:39 jsme zpátky, rozdáváme dva lupeny na sabatony do Teplic a prvním majitelem je Tomáš z Teplic. Tomáši, dobrý ráno, přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
0: My tě zdravíme, ještě jednou gratulujem. Prosím tě, ty jsi psal do vzkazu, že máš narozky 10. května. Chceš, aby jsme ti zaspívali?
2: Je to tak, zpívat nemusíte, ale...
1: Já už jsem se trošku vyděsla.
2: Dneska, tak to potěší.
0: Každopádně, prosím tě, kolik ti bude? U chlapa se na to můžem zeptat asi.
2: 27.
0: 27, ježiš, tak ten mladěl.
1: To závidíme.
0: Přesně, před 30 je to ještě furt dobrý, to vstáváš ráno a nebolej ti záda a podobný věci, ještě udříš moč, tak je to super. Prosím tě, Tomáši, Sabatoni, švédská kapela, seš věrný fanoušek?
2: Jako úplně z těch nejvěrnějších nejsem, ale moc rád se ho poslechnu, jsou úžasný.
0: Jako budou mít novou show, slibujou, že převezou veliký tank na pódium, takže já bych na ně šel taky, kdybych mohl, takže vlastně závidím trošku.
2: No ježišmarja, tak to bude podívaná.
1: No a prozraď nám, koho vezmeš sebou?
2: Tak tím, že to je v týdnu, tak bych rád vzal samozřejmě přítelkyni, klasika, u ní nevím, jestli to vyjde, a když to nevyjde u ní, tak určitě vezmu staršího bráchu a ten... si myslím, že se tam rozpláče, takže...
0: Takže brácha je velký fanoušek Sabatonu.
2: Ten je takový ten kmenovej, no, přesně tak.
0: Ten tě to naučil třeba?
2: No, jako dejme tomu. Taky, když jsem slyšel takový ty první záchyby toho a tam to asi přišlo možná.
0: Jasně. Hele, a nějaký předkapely, bude tam Floriansen se svým solovým projektem, zpěvačka Nightwish, co ty na to, ženská, pěkná?
2: Znám, taky Nightwish miluju, takže...
0: Takže jsme
2: taky
0: se asi trefili.
2: Ne, je na tom super. Úplně suprově.
0: Hele, tak Tomáši, ještě jednou gratulujem. Moc si to už držíme palce, ať to vyjde buď s tvojí přítelkyní, anebo s bráchou, prostě nebo si stříhni, nebo ještě koupí jeden lístek a udělej někomu z nich radost a vem to ve třech. No a klidně nám potom dejte vědět, jaký to bylo a zase někdy napiš.
2: Provedu, moc krát vám děkuju.
0: Měj se krásně. Se
2: pondělí.
0: Díky, ty nám taky.
2: Ahoj.
1: Užij si to, ahoj.
0: Čau.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No tak Tomášovi jsme už den zlepšili, vám ostatním ho teďka zlepšíme aspoň malou náploskí, než si teda zítra můžete psát o další lístky na sabatony. A to budou Vohnouti a Svaz českých bohémů.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě

co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

Sabaton, kapela, která oživuje historické události ve svých písních, a tohle byl jejich Bismarck, pecka z roku 2019, která dohrála za 10 minut 9 na Rock Rádiu. Je otázka, jestli Sabatoni i tuhle pecku zařadí do svýho novýho playlistu a do svý nový show, kterou jako premiérovou, skoro premiérovou na jednom z prvních míst předvedou právě 3. června v Plzni v amfiteátru Lochotín. Pokud byste se tam chtěli podívat ideálně za DAX, tak zítra, pozítří a popozítří od úterý do čtvrtka tady budeme mít ještě každý den 2 volné lístky úplně zadarmo. Stačí si o ně napsat, takže i zítra a pozítří a popozítří vstávejte s Rock Rádiem a poslouchejte a zkuste svoje štěstí. A my jdem ještě do devítky na nějakou muziku, ještě stihneme Faith No More anebo Creed.

0: Dvě minuty před 9:00 doznívá labutí píseň dnešního rokovýho rozjezdu Creed a jejich Rain, čili déšť, něco, na co se asi
1: chystáme.
0: Chystáme,
1: že jo, Zuzka by ti mohla říct. Dneska ještě ne, ale...
2: Dneska lehce, no, ale přijde to.
1: Přijde už, že? Dneska. Období deští.
2: Nějaké přeháčičky budou, no.
1: No, vidíš to.
0: Já jsem ještě si chtěl užít hezký počasí.
2: Ale ty si ho užiješ.
0: Vy jste mi úplně zkazili začátek.
1: Tak dnes si ho užíváš furt, prosím tě, jsem tě viděl zase.
0: Já jsem si ho užíval teďka celý týden zavřený, takže to bylo teda celý víkend, tak nic moc.
1: No tak přejeme, hodně zem. A teď mají přijít ještě ty 3 dny, ne, když prší, tak jak se to říká, ty dešťový dny, nebo ty...
2: Jaký 3 dešťový
1: dny? No příští týden, nebo kdy to má být? Nebo kdy to je? Nebo co? Až v červnu jsou, je to?
0: Jako já nevím. Takový ty mokrý dny, jak jsem říkal.
1: No, že pak se říká, že když, že to, že prší pak, že prší dlouho, nebo já nevím, jak je to. No,
2: no to taky
0: myslíš, jako
2: nevím.
0: Medardová kápě 40 dní kape?
1: No, a ten někdy... To nevíme. Nevím. No, to je jedno.
0: Přátelé, slyšeli jste krátkou rozhlasovou hru na téma počasí a my.
2: Já to hledám.
0: Mika Vilovi děkuje.
2: Je nás svátek Medard 8. června.
1: No, vidíš to?
0: No.
2: No.
0: To za chvilku. To ještě přijde.
2: A to jsou 3 dny?
1: Já nevím. Já jeden, nevím. Ne?
2: A jeden asi, no.
1: Tak proč jsem říkal 3 dny?
2: Já nevím, ty.
1: To je, počkej, to je Pankrát, Servác, Bonifác, ale to nevím, co s tím mají společného. To už trapný. Pojďte to ukončit.
0: No. Aspoň, že tak ta jo. Muzika nám jde.
1: Jo, čau. Mějte se, čau.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou, zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiéra šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Británie by se mohla přidat k půjčce za 90 miliard eur, kterou se chystá Evropská unie poskytnout Ukrajině. Úmysl začít jednat o této možnosti by měl dnes ohlásit britský premiér Keir Starmer na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Teniska Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V Čechách dnes bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se přidají výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a tam to bude bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se řeší nehoda ve směru na Prahu u Králova dvora na 20. kilometru a přímo v Praze se bouralo na Ústecké ulici, tam se srazily dva osobáky, tak tam počítejte se zdržením.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Tak startujeme rokový dopoledne, pondělní, Zuzka, děkujeme za zprávy, samozřejmě užila jsi prodloužený víkend?
1: Strašně.
3: Jo? Jakože strašně to bylo hrozný?
1: Ne, strašně jsem si užila, že jsem byla velice aktivní.
3: Jo takhle.
1: Já jsem si užila naplno.
3: To já jsem ležel. Tak jo,
1: no
3: rozhodně. Uh-huh. 4 minuty po 9. hodině, děkujeme, běž si užívat zase pro změnu pracovní den. No a máš na to celý, vy to máte super, fakt jako skončíte v 9, hele.
1: No, kdybych měla jednu práci, tak bych si to užívala, ale bohužel.
3: No nic. Tak a my jdeme na muziku. Beast in Black.

0: Trace Element.
1: Něco málo po 9:45 posloucháte Rock Radio, tohle byli Trautenberci a Himmel Herrgott. Dneska máme 4. května, já bych chtěl zaspomínat na rok 2013, protože začátek května byl hodně temnej, aspoň tedy pro mě, jakožto fanouška nejenom kapely Olympic, protože Milan Peroutka právě v tento den, v roce 2013, tedy bubeník kapely Olympic, zemřel tragicky. Bylo mu pouhých 49 let a je mi to strašně líto, protože já jsem ho měl rád jako bubeníka. První album Big Beat, který s Olympikem nabouchal, tak je naprosto úžasný. A pak samozřejmě všechny ostatní desky, i když třeba spolupracoval s Janem Kalouskem na jeho prvotině, tak ty bicí jsou tam fakt jako luxusní. Měl jsem ho moc rád, on měl takovou tu tenkou, rychlou ránu a to mě strašně bavilo na tom jeho hraní, tak je mi to líto, no, že takhle úplně zbytečnou smrt mu přivodilo právě návrat z koncertu, kdy si chtěl ochránit bicí a činely a právě kvůli tomu se to stalo. Ale chtěl jsem ještě říct, že bych rád vzpomněl o dva dny dřív, jak jsem říkal, že ten začátek toho května v roce 2013 byl hodně temnej pro nás, pro fanoušky, tak zemřel Jeff Hanneman, tedy kytarista kapely Slayer, taky ve věku 49 let. Takže tenhle ten začátek, ty dva dny, tak to byl masakr. A musím teda říct, že kapela Slayer už nikdy nebyla taková jako s ním, protože on teda je výborný autor a musím říct, že když napsal písně pro desku Slayer, tak vždycky to byly fakt super skladby a bohužel bez něj už to potom nefungovalo. Možná, že i proto Slayer viděli, že už asi by toho moc točit neměli. Kerry King je super skladatel, ale přece jenom ty Hannemanovy věci mám ve Slayer radši. Tak jsem si říkal, že to asi nebude moc dobrý jako pro Slayer, protože tenhle kytarista se hodně těžko nahrazuje. Gary Holt je výborný kytarista, ale jako autor Jeff Hanneman je prostě, no byla to ikona. Takže taky bych rád na něj vzpomněl a poslal mu tam pozdrav nahoru a díky za skvělou tu muziku. Zrovna nedávno jsem si koupil LPčko South of Heaven, hraje to luxusně, doporučuju. Pojďme si dát Kysáky, za chvíli Sunrise Avenue a taky Tři sestry.

0: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili. Gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišli i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Dali jsme si na Rock Rádiu absolutně neznámou kapelu, kdo její název poznal a rozklíčoval. Tenhle ten ansábel, tak ať mi klidně napíše, protože to je borec, protože tohle to nikdo nezná a kdo to zná, tuhle tu kapelu, tak je fakt hodně velký fančmekr. No, ale my pojďme k něčemu jinému, protože vy jste, nebo respektive poznáte dneska odpoledne naše slušní rockerky. A to tři děvčata, který jste si vybrali vy na našem webu rockoviradio.cz a hlasovali jste o nich a dneska přijdou na návštěvu, tedy po 15. hodině to bude střelkyně Alex, šipkařka Kristýna a nebo motorkářka Dominika. A budou si povídat s Kubou a Petrem a ty jim taky předají i výhry a samozřejmě se o nich dozvíte ještě víc než z úvodního medailonku, který jste měli na našem webu rockoviradio.cz. Ale zároveň nám včera taky skončilo hlasování na našem Facebooku, kde jste rozhodli, že byste chtěli mít v kalendáři i farmářku Terezu. Tak uvidíme, jestli nakonec bude souhlasit a jestli se stane i tváří slušného rokového kalendáře pro rok 2027. Tak všechno sledujte, už brzo začneme fotit, tak se dívejte na naše sociální sítě nebo se případně staňte i členy slušné party na našem webu rockoviradio.cz a už vám nic neunikne.

0: svých možností. KRS.cz.
1: V rokovým dopolední pokračujeme se slušnou muzikou. Už za chvíli nás čekají With Temptation, dáme Sinkables, anebo třeba Dogu. Já se na to.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšířuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1. Po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australán Oscar Piastri.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak se pojďme ještě podívat na počasí, jak to dneska bude vypadat. No začne se nám to trošku kazit, ale ještě to bude pořád dobrý. Skoro jasno až polojasno, přechodněji oblačno a jak jsem říkal, možný výskyt dešťových přeháněk. Hele, možnost i bouřky, ale jako to je tady fakt jako výjimečně napsáno. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Maximální denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: No a z našich silnic tady mám jedno upozornění. Ono to jezdí docela dobře takhle při pondělku dopoledne, což je skvělá zpráva, ale pokud bych vás měl na něco upozornit, tak si dávejte pozor v Praze v ulici Pobřežní. Karlíně, tam se řeší nehoda 3 osobních aut, tak pokud do toho vjedete, tak počítejte s omezením a malým zdržením. Jinak, jak jsem říkal, je to super, tak dál opatrně a v pořádku dojďte.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Máme 2 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb vám přeje hezký den, hezký pondělí. Doufám, že ten start do nového pracovního týdne jste zvládli a že už jste v pohodě a přitom posloucháte Rock Radio. Tak to je skvělá zpráva, protože já tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Def Leppard, dáme si Panoptico, Three Doors Down a na začátek mám pro vás Akcepty, Princess of the Down a do toho kecat nebudu, protože ten začátek miluju, tak si ho pojďme společně užít. Hezký den s Rock Radiem.

0: protože i tento týden budete moct hlasovat a rozhodovat o albu, který si pustíme v sobotu večer. Minulý týden to bylo spíš na kulturáky a taneční zábavy a tentokrát se vrhneme na heavy metal a power metal, nebo já nevím, jaký debilní tyhle ty označení tomu dáváte. Já prostě buď mám tu kapelu rád, nebo ne, ale těch odnoží už je taková strašná spousta, až už je to kolikrát směšný, když se tam přidávají 3, 4, než se vysloví to slovo metal, který v podstatě všechno zaštiťuje. To je jedno. Ale důležitý je, že tam teda máme, no tak dobře, tak prostě metalový desky kapely, jo, a jedná se o Primal Fear, Rage a Saxon. Tak jsem moc zvědavý, metalisti, jak to rozhodnete a kterýmu albu dáte tu možnost, aby zaznělo z éteru Rock Rádia. Hlasování se rozjelo a fanoušci zatím kvitujou i můj názor, protože Saxon a jejich album z roku 1997 Unleashed the Beast, to je za mě poslední super deska Saxonu. Já miluju celou tu éru od začátku až právě po tohle album, pak už mi to všechno prostě splývá dohromady jako jedna deska, ale prostě tohleto album je... Milou Ducks of War, ale tohleto, co přišlo potom, tak tam jsem fakt jako na hraně, jestli ještě není o něco lepší, protože je fakt fantastický. A jsem rád teda, že momentálně 67% z vás, který jste hlasovali, má stejný názor, tak uvidíme, jestli se tomu Rage vzepřou a nebo Primal Fear a budou šlapat Saxonu na paty. Každopádně možnost máte hlasovat, tak jestli jste interaktivní a chcete si s tím dát tu práci, zajít na náš webrokovýradio.cz, najít si rokový referendum a zahlasovat, tak budu moc zvědavej, jaký názor na to máte vy a samozřejmě jakou desku, jak jsem říkal, pustíte v sobotu večer do éteru Rock Rádia. My si za chvíli pustíme AC/DC, dáme si Theory of Deadman a budou taky Dimitri.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Tak tohle byly Beatles na Rock Rádiu. 4 minuty před 11:15. Beatles roku 2023. Ona je to spíš jako solová tvorba Johna Lennona, aby ne, protože v 90. letech Yoko Ono konečně uvolnila materiály, který John Lennon nestačil zpracovat, nějaký demosnímky, ze kterých později byly vytvořeny skladby, které fungovaly v rámci pročištěných šuplíků u kapely Beatles, a v 90. letech vyšly 3 po sobě jdoucí alba, které byly opatřené právě bonusy. A jedna z těch písní, která měla být jako na bonusech, tak byla i Now and Then, ale tehdy se jí nepovedlo zpracovat, respektive oddělit hlas Johna Lennona od té nahrávky, toho zvukového doprovodu, který tam byl. A povedlo se to až v rámci umělé inteligence v roce 2023. Nakolik je identický ten hlas Johna Lennona a nakolik je to imitace, to nevíme, o tom se můžeme jenom dohadovat. Každopádně čistý to není. Co je důležitý, jak jsem říkal, že ta píseň nespadá spíš do kategorie skladeb Beatles, ale spíš do solový tvorby Johna Lennona. Pokud ji znáte, tak vám to evokuje jasně jeho desky z počátku 70. let. Tak nevím, jestli to spíš nemělo být pod jeho jménem. Je to jedno. Důležitý je, že ta písnička je dobrá. Byla dobrá už tehdy jako demáč a byla dobrá, i když ji zpracovali do téhle podoby před 3 lety. Queeni budou za chvíli společně s Davidem Bowiem, dáme si Pretty Maids nebo Vanastovky a v 11 hodin elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k ním půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Německý minister vnitra trvá na zachování hraničních kontrol, i když do Německa přichází méně migrantů. Řekl to v rozhovoru odvysílaném stanicí ARD. Německo kontroluje od září 2024 celou svou pozemní hranici. Hranici s Českem už od roku 2023. Radek Faxa, hokejový nároďák, neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno a možný výskyt dešťových přeháněk. A co se týká teplot, tak mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Jezdí nám to dobře, v tuhle chvíli tady mám hlášenou jenom jednu komplikaci, Mohelnice, tak v ulici Olomoucká počítejte s nehodou dvou osobních aut. Je to tam průjezdný s opatrností, jenom to překáží v provozu, nějak zásadně by vás to zdržet nemělo. Tak to je asi tak to jediný, nakoukám, že na těch hlavních tazích a v těch větších městech se nic zásadního neděje. Tak ať to vydrží a šťastnou cestu.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Elektrický oběd startuje právě teď. 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám dobrou chuť a vy si můžete vybrat muziku, kterou chcete slyšet v příštích 60 minutách, a to prostřednictvím našeho Facebooku, Messengeru a nebo na e-mailu obed@rockoviradio.cz. Tak tam napište, ať máme z čeho vybírat, a o začátek se standardně postarám jako vždy já, a dneska jsem si na vás zavolal policii.

Tak Polis jsou za námi a před námi první vaše přání a vzkaz. Ahoj Kamile, prosím o zahrání kapely Turbo, díky, já jdu dál, přeji krásný den všem na cestách.

Tak tohle byly Avatar na Rock Rádiu, který zařídil Roman. Další přání zní takto: Hejkomčo, moc prosím o písničku Metallica Unforgiven, je to velká srdcovka a takhle přitom. Pondělku to úplně uvolní. Díky moc, zdraví břeclavští matadoři, stará pasta, teta Jíťa, smíchuplný sexy Radek a po dlouhé dvouměsíční neschopence se vracejí náš přestárlý mladík.

I Can Dance a Genesis na Rock Rádiu, samozřejmě s Philem Collinsem, a napsala si o to Sára, která chtěla slyšet tuhle tu píseň, a další vzkaz je tady. Zdravím vše studio Rock Rádia, takže asi vaše možná tam má být. Zrovna čekám, až mi přijede kamion se dřevem, tak mi tam puste nějakou od skupiny Sabaton. Tímto zdravím všechny kolegy, co pracují v lese. Děkuji a lesu zdar.

Tak tohle byly Black Sabbath, samozřejmě s Ozzy Osbornem, která se občas Ozzymu připisuje tahle píseň, protože ji naspíval jako duet se svojí dcerou, ale ne, jsou to Black Sabbath rok 1972. Milovníci starých pořádků a klasiky ví. A tuhle tu píseň si nechal zahrát Luboš. Já tady mám další vzkaz a to je, jestli bych mohl zahrát do dnešního rokového oběda, zařadit píseň od Panoptika, něco z nový desky Nirvana. Bylo by to pro tebe i pro všechny posluchače. Moc děkuji. Tak zní vzkaz a my si jdeme dát Moulin.

Šimpanzí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna

0: Krásná balada od Europe zazněla v dnešním elektrickém obědě, jak jsme to trošku sklidnili, tahle ta píseň byla od Evy. No a další vzkaz je tady, ahoj Rock Radio, prosím o zahrání pro naši kolegyni Kristýnu písničku My ještě nejsme starý, o víkendu oslavila týt narozeniny se vzkazem My se. No tak to nemůžou, děvčata, jakože se prostě na jak používáte plínky na to, tak že se z toho neto. Odholek z účtárny Lihovaru. Díky. No a další přání. Oj, Kamile, zahraj prosím pro všechny hasiče, když mají ten svátek patrona svatého Floriána a hlavně do Českého Švýcarska, ať se nám v pořádku všichni vrátí domů. Můžeš například November Rain od Guns N' Roses. Tak to je muzika, která nás čeká v minutách příštích a je to to definitivní a poslední, co pro vás dnešním elektrickým obědě můžu zahrát. Všem, na který se nedostalo, se omlouvám. Bohužel tolik času nemáme, ale budeme pokračovat znova zítra od 11 hodin. Tak napište. Kamil vám přeje dobrou chuť, pokud právě obědváte a samozřejmě užijte si rybičky i Guns N' Roses.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. V Náchodě na silnici před hraničním přechodem do Polska začíná druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do poloviny června kyvadlový. Řidiči kvůli tomu musí počítat s kolonami a s komplikacemi v dopravě v celém Náchodě. A ještě NHL. Brankář Jakub Dobeš v 7. zápase 1. kola playoff pomohl Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Útočník Martin Nečas se pak na úvod 2. kola 3 nahrávkami podepsal pod výhru Koloráda 9-6 nad Minnesotou. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti. Až na zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 35 u Litomyšle okres Svitavy je porouchaný nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení, dbejte zvýšené opatrnosti. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině, začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Doufám, že jste si užili prodloužený víkend, protože nás čeká další prodloužený víkend. Já jsem docela užil, ale to vám řeknu až v další hodince, pak rozebereme nějaký sport, něco o hudbě. No a teď vám pustím Baby Metal, Olympic, anebo Van Halen.
0: Rock Radio.

A to byli skvělí Soundgarden, Black Hole Sun z roku 1994 a skvělý hlas Chrise Cornella. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože začalo nadstavba České fotbalové ligy. Je to taková blbost, co vymysleli. Kdo neví, co je nadstavba, skončí 30 kol základní části fotbalové a pak se to rozdělí na skupinu o titul, tam je 6 týmů, pak je o 7. 10. místo, tam jsou 4 týmy a pak je skupina o udržení a tam je další 6 týmů, protože máme 16 týmů, tak takhle musíme rozdělit. V tom středu o to 7. a 10. místo se hraje playoff, klasicky vyřazování, že to začíná jak v hokeji, prostě semifinálem, pak se jde do finále, ten do toho vyhraje, skončí 10. Skupina o titul, tam se to jde na body. Ono už to je u nás víceméně rozhodnutý, protože ta Slavia má 8 bodů náskok, jsou 3 kola dokonce teďka už a tam by museli, nevím co dělat, když máme v sobotu derby Sparta Slavie. No ale aby byly jako výsledky, Sparta vyhrála v Jablonci 2-0, byly tam 2 červené karty, zápas nic moc byl, jsem na to koukal. No a pak byla Viktorka s Hradcem Královem, tam to bylo takový divoký do poločasu 1-1, no a pak vlastně Viktorka trošku zabrala, tak vyhráli 3-1 a Liberec hrál ze Sláví doma, tam prohrál Liberec 1-2, ale líbil se mi výrok Ondry Kány, majitele Liberce, kde napsal na svůj Instagram, že vlastně co by Slávě chtěla s tímhle týmem dělat v Lize mistrů. Ondro, bohužel, oni dost českých týmů nemá co dělat v Lize mistrů. No a my půjdeme na další hudbu, třeba Iné kafe, Red Hot Chili Peppers, anebo Halloween.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

To byly Red Hot Chili Peppers a jejich Californication ze stejnomenýho alba z roku 1999. Já o Red Hotech mluvit nebudu, o těch už jsem se tady bavil, ale já jsem se byl podívat v pátek na ten den z práce. Jsem se byl podívat v Opavě, nebo kousek u Opavě, na koncertu Buty, což vlastně jde sice mimo rok, ale to taková legenda, já jsem nikdy neviděl. No a vyjeli jsme jako vesničku s klukama a říkám, půjdeme se pak někde podívat na pivo, tak jsme se ubytovali, vylezeme ven. No a jede takovej strida na kolobrindě a říkám, zeptám se ho, kam tady na pivo. Říkám, jsem vás šéfe, kam tady na pivko? On zastavil a říká, hele, tady vedle nechoďte, protože jsme zrovna stáli u takový jedný hospody. Říká, tady to stojí za pere, tady to je jako nic moc. Tam to je drahý a tam je pak takový kousek, když pojete rovně a pak se dát to doleva je hřiště fotbalový a tam to je dobrý. Tak my říkáme, tak to zní dobře, tak se tam půjdeme podívat. Jdeme pěšky, 10 minut pryč, 15, hřiště v nedohlednu a říkám, ten se z nás nemá udělat srandu. Teď ještě bylo 26 stupňů, my úplně durh, jo, asi viděl dva tlustý týpky tam ještě, takže říká, že se kluci trošku projde zubnou. No, takže jsme se otočili a vrátili jsme se nakonec do té hospody, jsme stáli, tam jsme se dali něco k pití a říkáme, se potkám na koncertu, jak uvidí. No, samozřejmě jsem ho potkal, tam jsem se s ním pokecal, on se tomu smál a říká, víš co, my jsme tady zvyklí všichni chodit pěšky, no, to měšťáci ne. No, takže já zdravím Standu a pustíme si další hudbu, Rolling Stone, Green Day a nebo Limp Bizkit.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Pohonné hmoty zřejmě brzy zase zdraží. Rostoucí ceny ropy se podle analytiků projeví na našich čerpacích stanicích v řádu týdnu a v řádu korun za liter. Podle expertů tomu nezabrání ani vládní cenové stropy. Píšou o tom Novinky.cz. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od tohoto kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro cestující. Ty, kteří nebudou zákaz respektovat, nechají dráhy ze stanic vykázat. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejový nároďák na mistrovství světa. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura zastupující NHL. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek 15. května.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti až zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D35 narazilo osobní auto do dopravního značení, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já to nebudu prodlužovat a půjdeme rovnou na Aleše Brichtu, když po tobě jdou.
0: Yeah.

A to byla kapela Dio. No a před chvilkou tady hráli Gáni a jejich November Rain. Já, když jsem přicházel do studia, tak to tady Kamil pouštěl někomu na přání, takže jsem slyšel dneska po druhých, jsem se dal krásné 16 minut této balady rockové.

Já teda slyšel naživo minulý rok na festiáku, no a tím jsem si vzpomněl na festiáky, už jsem takový jako naladěný na to, těším se docela, až někam vyrazím, někam za hudbou. No a vás už za 19 dní čeká náš první rockin a to bude v Českých Budějovicích, kde budete moct se podívat na Dimitry, Arakain, Horký Žeslíže, ještě tam budou kluci Trantenberg tam budou a nakonec tam myslím budou ještě Traktoři, jsem koukal, tedy už jsem všechny ty zastávky. Bude to 18 zastávek, kdo by nestihl, bude to skoro každý víkend, pátek, sobota, takže se na to mrkněte, kdybyste se v nějakém městě chtěli podívat. Já se budu podívat do Jaroměře a pak do Pardubic a tam kousek od Opatovic. Takže pustíme si další hudbu, třeba Linkin Park, Brian Adamse, Amarante, no a teď jen Bastard, jenom pocit.

čas s Danem. Much good.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: A to byl Linkin Park, jejich Somewhere I Belong z alba Meteora z roku 2003. No a my už chlapský hlas u Linkin Park neuslyšíme, už jenom ženský. A u těch ženských zůstaneme, protože včera nám skončilo hlasování u slušní rockerky. Jsme hledali ještě poslední čtvrtou holku, kterou jste si hlasovali vy na Facebooku. A je to Tereza, farmářka. Tak my ji musíme ještě oslovit a uvidíme, jestli se přidá k nám na kalendář Rock Rádia pro rok 2027. No a brzy se vrhneme na focení, takže sledujte na sociálních sítích naši slušnou partu, což je na našich webovkách rockoviradio.cz, kde se přihlásíte do slušné party a nic vám o tom neunikne. No a dneska po 15. hodině se těšte, protože vítězky přijdou za Kubou, se sem staví a za Petrem, bude tady střelkyně Alex, šipkařka Kristýna a motorkářka Dominika. Kluci tady předají nějaký výhry, vyspovídají, abyste se o ní dozvěděli víc.
1: Jízdu všem rockerkám přejou obytňáky Krs. Žádný keci, žádný kompromisy. První český výrobce obytných dodávek. Čekuj Krs.cz a vyber si tu svou.
0: No a protože ty holky přijdou k nám tři, tak já jim pustím tady Tři sestry a Pijánovku.

0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení dnes schválila vláda. Návrh, který teď projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Třídy míru v Tachově nehoda dvou osobních aut. Čekejte tam silný provoz a kivadlový provoz jedním pruhem. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme rockovej voraz s Danem poslední hodinku. No a já tady jsem před chvilkou četl takovej příběh, že pravděpodobnost, že během života najdete pravou lásku, je jen 3 až 5%. My praváci jsme v pohodě, my jsme našli už mládí tu pravou lásku, takže my už hledat nemusíme. No a já vám pustím další hudbu, třeba Rybičky 48 a jejich Nebeskou pránu.
0: Rock Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

a to byly Cranberries a jejich Dream z roku 1993. Tahle kapela vznikla v roce 1989 v Irsku. No a právě měli hity jako Zombie, Linger, anebo tohleto Dreams, co jste slyšeli. Byl to takový mix alternativního roku, indie, až trošku popu. A hlavně tam byl znát takový ten typický emotivní hlas Dolores a melancholická atmosféra. No a píseň Zombie reaguje na konflikt v severním Irsku. Bohužel kapela v roce 2018 ukončila působnost, protože zpěvačka Dolores O'Riordan umřela. Ona měla velký bolesti s zádama a byla nalezená mrtvá po požití alkoholu, takže podle mě si myslím, že zapila nějaký léky, těžko říct. No, je to škoda této kapely, ono otázka taky, jak by fungovaly dál, ono už pak po tom roce 2000 nebyly už tak extrémně aktivní. A my si pustíme další hudbu, třeba Scorpions, Panotico, anebo taky AC/DC a jejich Hells Bells.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Mezi nejkrásnější města u nás bezesporu patří Slaný. Ostatně svými dějinami se řadí mezi ta nejstarší v českých kotlinách. Královským městem je zhruba od roku 1300 a tamní kostel svatého Godarda, to je prostě skvost. Ale do Slaného se dá jet i za sportem. Jmenovitě za plochou dráhu. Můžete tak učinit již tento pátek. Však co, do Hokny se nejde.
2: Ahoj, zveme vás na Memoriál Antonína Veldeho na plochodrážní stadion ve Slaném, který se koná 8. května od 3 hodin. Jmenuji se Bruno Belán a nastoupím ve dvojici s Jaroslavem Vaníčkem za tým AK Slaný. Těšit se můžete na ukázku sidecar, závody na 125 a také na hlavní závod 500. Přijďte si užít skvělou atmosféru na plochou dráhu, budeme se na vás těšit.
1: Program slánského závodu dvojic zahrnuje celkem 12 jízd základního rozpisu, pak už půjde vše do play-off a součástí slánského závodního pátku bude i vložený závod kolibříku, jak se občas říká 125, na kterých jezdí nejmladší adepti plochodrážního sportu. Představí se jich hned pětice. No a opravdový tuplovaný adrenalin si pak užijí diváci a všichni účastníci při jízdě Davida Lizáka a jeho spolujezdce na plochodrážní sajdě. Viděl jsem, jak to borci testovali v Divišově a je to holá šílenství. To prostě chceš vidět. Protek Speedway Meeting Memorial Antonína Wildeho tento pátek 8. květence od 15 hodin.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili, gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišly i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

A to byli Scorpions a jejich Big City Nights z roku 1984. No a nám se neúprostně blíží konec rokovýho orazu. Zbývá poslední 20-minutovka. No a Petrovi s Kubou sem přijdou holky, co se dostanou do kalendáře, slušní rockerky. Trošku jim závědí, mě jedinej, kdo tady vždycky přijde do studia, je buď ředitel, nebo technik, se zeptá, všechno v pohodě. Ten život je prostě nefér. A mám prostě na tohle smůlu. No a já vám poslední 20-minutovce pustím nějakou hudbu, třeba The Verve, Motley Crue, Dimitri. No a zítra se zase uslyšíme, tak se mějte hezky a čau.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi. Podle detektivů se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že se jedná o exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Aktuálně probíhá 20. ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Nechat si zdarma vyšetřit znaménka můžete i vy. Kam se vydat, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den z Václavského náměstí v Praze, kde budou ještě celý zítřek zdravotníci kontrolovat znaménka. Stan proti melanomu se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Letošní ročník kampaně se zaměřuje na dezinformace, které o rakovině kůže kolují na internetu. Třeba že je dobré chodit preventivně před dovolenou do solária, nebo že opalovací krémy škodí. Z centra Prahy Sára Voldánová.
1: Správci Krnap vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Zároveň varují před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka výstraha před vznikem požáru. Měsíc a půl v Plzni funguje služba sdílených elektrokol. Lidé uskutečnili už více než 100 000 výpůjček. Tak vysoký zájem město nečekalo. V tomto roce proto plánuje rozšířit současnou flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme po celé republice víceméně zataženo, ale nemusíte se ničeho bát, protože ani kapka deště nás dneska čekat nebude vůbec nikde. Teploty momentálně kolem 24 stupňů a večer nám to padne docela na dost příjemných 11, ale nemám pro vás dobré zprávy, protože od zítřka to začne. Asi 3 dny bude jenom pršet a pršet a pršet, a to hlavně ve středních Čechách a také na západě. Ve středních Čechách a na západě můžete taky očekávat docela dost silný bouřky po celý den, protože se na to pojďme připravit, když to zase na východě Moravy bude docela dost silně foukat vítr. Jinak teploty zítra opět kolem 24 stupňů a večer 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Brně na Vranovské ulici na světelný křižovatce s Jugoslávskou se srazily hned 3 osobáky, dejte si tam pozor, určitě se tam bude projíždět dost špatně. Zůstáváme v Brně, ale nebojte jenom na chvilku. Ulice Židenická přímo na mostě přes řeku Svitava, tak tam zase budali 4 osobáky. Velký nehody se právě teď dějou v Brně, takže dávejte pozor, možná si zapněte nějakou aplikaci, ať to můžete úspěšně objet. V Plzni tak tam na Domažlické ulici před kruhovým objezdem u prodejny Makro bourali 2 osobáky, tam se projíždí kyvadlově, takže vás určitě čeká nějaký zdržení. No a nedaleko Plzně v Nepomuku v ulici Na Vinici Římská 2, tak tam zase jsou 2 osobáky v sobě, i tam projíždějte opatrně.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě začíná. Kuba i Petr za mikrofonem a vy všichni, kteří už vás tak trošičku jako štvalo, jak to rokový odpoledne každý den vypadalo, že vám to možná přišlo jako takový dost stejný, tak dneska vás čeká něco úplně jiného.
4: Je to vlastně všechno jinak, je to postavené trošku na hlavu, ale není to tím, že začal květen, je to tím, že dneska je takový speciální vysílání rokového odpoledne. Dneska tady totiž přivítáme vítězky slušný rokerky 2026.
3: Asi tak za 20 minut už tady s námi pokecaj hezky v éteru, vyslechneme je na nějaký otázky, přidáme jim taky nějaký hodnotný ceny od rádia a takovýhle, ale na to si musíte počkat až po písničkách, který budeme hrát jako další.
4: Přesně tak, taky doporučuju zapnout si Instagram a sledovat Rock Radio, protože tam z toho uděláme nějaký stream. Každopádně, jak říkal Péťa, pojďme na nějakou muziku. Die Happy, Queenie, Powerwolf a taky Kabáti, který nám dají ještě jeden den.

0: tady nejsme sami. My tady máme dokonce, kromě toho, že je tady Kuba a Petr, tak je tady Dominika motorkářská, neboli taky třetí nejslušnější rockerka a taky Kristýna Šipkařská, druhá nejslušnější rockerka. Holky, já vás vítám tady ve vysílání.
1: Ahoj. Děkujeme za přivítání, zdravím všechny posluchače.
0: Paráda. No a to je právě to, teďka posluchači slyšeli, že máš takový profesionální projev. Oni tě znají jako motorkářku z našeho hlasování, ale ty si na sebe tady prozradila, když jsme si povídali, že jsi taky zpěvačka. Můžeš o tom něco povědět?
1: Jsem, jestli nevadí, že řeknu název kapely,
2: ne, tak už rozhodně vadí nebude.
1: Výborně. Reklama, tak už 8. rokem zpívám v kapele Trident Rock, je to klasická vesnická zábavovka, hrající od kabátu přes Harleje,
0: super,
1: až po nějaký hezky. Předělávky Halloweenu na český texty.
0: A co je taková ta jedna věc, kterou prostě zpíváš úplně nejradši, ta jedna písnička?
1: Ta jedna písnička, zrovna teď jsme jako zařadili moji oblíbenou píseň o slzách od Anika, tu jsem si teď jako užila poprvé live.
0: Dobrý.
1: A ta měla dobrý ohlasy.
0: A zpíváš si někdy i na motorce při jízdě?
1: Zpívám díky bohu, že to nejde slyšet.
0: No to je právě to, já když jsem jezdil na motorce, tak já jsem si myslel, že to není slyšet, ale že, protože máš tu helmu, ale všichni kolem to slyšej. To je právě ty, že máš pocit při jízdě, že to nikdo neslyší.
1: Tak ono asi jako záleží, jak rychle jedeš.
0: A jako máš helmu, možná že máš lepší.
2: Tak ty, jak si jezdil, vždycky těch 20 km v hodině, tak oni to všichni fakt slyšeli, víš?
0: No, tak dobře, no, děkuju, no, super. A ty teda jezdíš na jakých typech motorky nejradši, nebo ty jakože silnice asi spíš ne, než
1: já
0: nějaká...
1: Mám svoji motorku, mám svoji motorku, to je klasický naháč, Kawasaki Z750. 50, já mu říkám dědoušek, protože to je ročník 2005, je to motorka ještě, co má duši a žádný elektrický srandy.
0: Hezky.
1: Takže.
0: Paráda, děkuju moc.
2: Hezky. Kristý, já se ještě musím zeptat taky tebe, ty jsi šipkařka. Prosím tě, co si máme představit my, laici, pod pojmem šipkařka? Opravdu tě to živí tohleto, nebo ne?
3: Ne, mě to rozhodně neživí.
2: Jo, tak krásně.
3: Já to takže mám jako koníček.
2: Jasně, jasně. No a prosím tě, tak to já si teda musím zeptat, protože já jsem taky jako parka takhle jako hrál šipky, samozřejmě, jenom v hospodě, teda jako samozřejmě. Ale povedlo se ti někdy fakt za sebou hodit 3x60, nebo ne?
3: Samozřejmě.
2: Ty pláho, tak to si mám ale ještě hodně co učit, teda.
0: Tak dovedeš si ale představit, že by si napsala šipkařka, když se jí tohle nepovedlo, to jako...
2: Ale jo, to by byl hřích vlastně. To je asi pravda. To je asi, jak dlouho už prosím tě hraješ teda šipky?
3: No, 4 roky, ale 2 roky jsem hrála aktivně softy, což znamená na ten hrací automat. A teďkon zhraju něco málo přes rok stýly, což znamená, že hážu na takový ten jakoby korkovej terč.
2: A hádám teda asi, že jsi poměrně jedna z mála žen, který to hraje takhle, jako to hraješ ty, ne?
3: No, je nás málo, proto bych byla ráda, kdyby se k nám víc jako žen připojilo.
2: Takže jo, tak... přesně, ano. Teďka slyšíte všechny ženy.
0: Taky máme do streamu, dělat. pokud se koukáte na Instagramu, holky, popadněte šipky a běžte házet. A mě totiž zajímá, mě vždycky v hospodě přijde, že když si dám třeba 3., 4. pivo, že mi to pak hází líp, je to možný, nebo je to spíš, že se mi to zdá?
3: No, spousta šipkařů už to tak má natrénovaný, že opravdu si dá tu dvandu a potom si jde prostě zahrát a lítá jim to líp, než za střízliva.
2: Ty brďo, jako je pravda, že já si možná nejsem jistý, jestli jsi mi někdy hrál střízlivej vlastně.
0: Když házíš, potřebuješ mít klid, nebo si pustíš rockovou muziku k tomu třeba?
3: No, já si pouštím rockovou muziku, když se rozhazuju, než prostě nám začíná ten třeba buď mistrovství republiky, nebo český pohár, tak já si vždycky dám sluchátka, mám takovej ten svůj prostor, kdy se můžu rozházet v klidu a vlastně potom uterčí, když jdeme na ostro, tak sluchátka mít nesmíme. Takže si jakoby v hlavě sama přehrávám nebo si broukám. Občas to některý jako protihráčky trošku irituje, když jim tam začnou při hře broukat, jo, tak mě to na jednu stranu trochu mrzí, ale mě to uklidňuje, protože jsem hrozně velký nervák.
0: Takový psychologický boj trošku. No hele, tak já vám, holky, moc děkuju. Tohle to byly Kristýna a Dominika, slušný rockerky, který jste si vy, posluchači, vyhlasovali a teď se právě bude rozházet Alex, protože si pustíme teďka nějaký rokový věci, budou Traktoři, Ace Frehley a taky Rammstein, no a za chviličku už vítězka naší slušný rockerky 2026.

Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: Traktoři a jejich letokruhy právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 15:39 k tomu, no a my už tady máme výherkyně slušný rockerky, je tady s náma střelkyně Alex. Alex, já tě vítám tady ve vysílání Rock Rádia.
1: Ahoj, děkuji za přivítání.
0: Prosím tě, musím se tě hnedka začátku zeptat. Ty jsi dostala od našich posluchačů nejvíc hlasů. Hádám, že to asi bude i spojený s tím, že právě děláš se zbraněma. Prosím tě, jak ses tady k tomu jako dostala? Vy máte to v rodině nějak, ty jsi od policajtů, nebo jak to je, prosím tě?
1: Ne, v rodině to nemáme, ale já jsem už od dětství chtěla střílet a odmala jsem věděla, že si jednou udělám zbroják, takže hned, jak mi bylo 21, tak jsem si ho udělala.
0: Hezky, No, ty jsi říkala, že teda v rodině máš myslivce.
1: Jo, to jo.
2: A s tím teda souvisí, že kromě střelby se věnuješ ještě dalšímu velmi zajímavému. Já nevím, jestli tomu vlastně říct koníček. To je vlastně v podstatě další takový poslání. Co je ještě ta další aktivita, kterou děláš?
1: Ještě dělám sportovní kinologii, takže cvičím psy, ale to nemá s myslivostí úplně nic společného.
2: Jasně. No tak.
0: To ses moc neukázal, Kubo.
2: Hele, já jsem tě totiž, my jsme si o tom před chvilkou povídali a ty jsi mi říkala, že děláš s belgickým ovčákem, tak. A říkala si, že i hledáš stopu, ne, že takhle, jak jsou ty tři kategorie, které se tam v tom cvičení takhle dělají?
1: Jsou tam tři disciplíny, stopa, obrana a poslušnost.
2: A to mi neříkej, že minimálně stopu a poslušnost nepotřebuje i myslivec v lese se psem.
1: Jo, ty mají trošku jiný.
0: Dobře. Ale to oceňuju, jestli jsi to vysvětlil sám a jako.
2: Tak,
0: to dobrý,
2: každopádně dobrý. Nejsme tady proto, abych já odpovídal, ale abys ty odpovídala, prosím tě, z čeho nejradši střílíš?
1: Doteď jsem měla ráda krátký zbraně, ale jak jsem si zkusila vystřelit z AKčka a zbrana, tak ušetřím na novou.
0: hezky. A takže si budeš i kupovat tady ty velký zbraně, jo?
1: Plánuju to.
0: Tyjo, tak doufám, že teďka poslouchají všichni, jako kdo bydlej kolem tebe, jako nezahrávejte se s Alex, jako.
1: Ne, já jsem hodná.
0: No, to rozhodně.
2: Kdyby náhodou si ale zapomněla AKčko, pořád tam má ty dva belgičáky, takže.
0: No, to jako, je taky pravda.
2: Prosím tebe, co si nejradši pustíš takhle, když posloucháš muziku?
1: Já mám nejradši český rock, takže Panoptiko, Harley, Kabáty, totální hezky. Nasazení, ale samozřejmě i zahraniční.
2: Jasný.
1: AC/DC, Linkin Park.
0: Hezky, to je super vkus za mě.
2: Jako dost jako, dobrý, to je v podstatě všechno, co tady hrajem, to je jako paráda.
0: No, přesně.
2: A poslední koncert, na kterým jsi byla?
1: Na Harley.
2: Dobrý.
0: A chystáš se ještě teďka na nějaký festáky? Máš něco naplánovaného?
1: Určitě, chtěla bych do Protivína.
0: Pozor, jasně. Hezky, tam to bude fajn, tam to bude hodně dobrý.
2: Jo, hele, spousta super příležitostí, kde se můžou posluchači Rock Rádia setkat se slušnýma rockerkama, samozřejmě příští celý rok na stěnách svých obývacích pokojů, dílen a dalších věcí díky kalendáři, který se bude teďka fotit a samozřejmě taky na různých rockových akcích, kde se všichni společně budeme potkávat. Dámy a pánové, vážení rockeři, tohle byla Alex, vaše slušná rockerka roku 2026. Samozřejmě dneska tady máme všechny tři první, máme tady i Dominiku a Kristýnu, holky jsou ještě tady s náma ve studiu, můžete zamávat do mikrofonu.
0: Pojďte se,
2: můžete ještě se rozloučit s posluchačem.
3: Já mávám do mikrofonu. Ahoj.
2: Tak jo.
1: Ahoj a moc děkuju za hlasy.
2: Tak jo, hele, mějte se krásně, tohle byly naše slušní rockerky, máme tady ještě zaplay stream na Instagramu, ještě asi minutu a půl bude zaplay, tak tam můžete ještě poslední dotazy, každopádně teď už poslední muzika týhle hodiny.
0: Dáme si ještě nějaký Škvory, Steel Panther nebo Judas Priest, nezapomeňte na ten stream, se nám tam napište.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Potrestal ji 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Verdikt není pravomocný. Premiér Andrej Babiš považuje rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Na síti X ostře zkritizoval roli vrchního soudu, který podle něj ohnul soudní proces. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na zaplacení daně. Kdo využívá služeb daňového poradce, má na odevzdání přiznání čas až do 1. července. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
1: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
0: Tým tvoří celkem 38 členů. Slovenský premiér Robert Fico se plánuje sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a to při nadcházející cestě do Moskvy. V ruské metropoli plánuje Fico v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Rock Radio,
2: počasí. Týden jako na horské dráze, tak by se to dalo ve stručnosti popsat. Dneska ještě na většině území polojasno, až spíš zataženo a poměrně dost vysoký teploty, kolem 24 stupňů průměrně, v noci klesnou asi na 11, což je rozhodně nejteplejší noc, kterou jsme doteď měli v tomhle roce. No ale zítra už to začne, teploty zůstanou ještě poměrně vysoko kolem těch 24, ale začne se víc zatahovat a od západu nás rozhodně čekají přehánky a dokonce i bouřky. Jediné místo, kterému se to vyhne, tak to je Morava a Slezsko, tam bych chtěl žít každý 27 stupňů, to je nádhera na úplném východě republiky. Každopádně počítejte na západní polovině, že rozhodně pršet bude.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Strakonická u Zlíkovského tunelu v Praze se srazily dva osobáky. Už tam měla docela pěkná kolona, takže tam počítejte se zdržením. Na D1 na 251. kilometru směrem na Prahu má defekt nákladák. Jsou tam nějaký kusy prostě na silnici, dejte si na to pozor, či sundejte nohu z plynu, až to budete projíždět. Kolona tam ještě momentálně není. Na silnici 43 u Vyškova jsou v sobě taky dva osobáky, tam je to díky bohu bez zranění. No ale bohužel se zraněním tady máme jednu hromadnou nehodu 5 osobních aut u Chrudimi přímo na silnici 37. Dejte si pozor, dokonce celou tu silnici uzavřeli, je tam hodně nehezká situace.
5: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rokový odpoledne s Kubou a Petrem pokračuje dál. Máme už skoro 4 minuty po 16. hodině. V té uplynulé hodině jsme si povídali se slušnýma rockerkama, takže už o nich víme v podstatě všechno, co nás zajímalo. A v této další hodině a i v té další, tak to bude vlastně dost netradiční. My totiž nebudeme nic rozdávat, nebudeme vás zvát na žádný akce, my si prostě budeme povídat o kravinách.
4: Přesně tak. Dneska si budeme hlavně povídat. Máme venku nádherný počasí, tak aby jsme si ten start týdne udělali takový jako příjemnější. Ale nebojte se, lístky od zítra zase budeme rozdávat. Zase tady pro vás máme nějaký připravený, ale o tom vám samozřejmě řekneme zítra, ne? Teďka už si dáme další muziku.
2: Black Sabbath, to se už za chviličku na vás chystá. Foo Fighters a jejich Pretender, na to já se osobně těším asi nejvíc. Papa Roach se Skylar Grey už za chvilku, ale teď už žere ve znamení osudu a kapela Tublatanka, dámy a pánové.

0: Black Sabbath a Iron Man právě teďka dojelo na Rock Rádiu. Peska z roku 1971, ty brďo, už přes 50 let stará písnička. Každopádně, wow. Máme pro vás, já vím, že jsme vám jako říkali, že vám se jako nebudeme teďka moc zvát a nic a že vám nebudeme jako nic oznamovat a takovýhle, ale já mám takový pocit, že všichni rockoví fanoušci by si zítra měli jako hodně jako nastražit uši na internetu.
1: 100%, my vlastně zatím jako nezveme, protože nevíme na co, my zatím jenom spekulujeme, protože ono se zatím začíná dost silně mluvit o tom, že zítra by mohlo vyjít nový album Rolling Stones.
0: A ono tomu jako docela dost všechno předchází, jo. Oni jako teďka na sociálních sítích prostě dali takovou fotku, který jsou takový složený pucle, jakoby. A vypadá to, že to asi bude přebal toho CDčka, hádám teda.
1: Jako těch indicí je několik. Ono, ten Andrew Watt, což je producent téhle desky a i tý předchozí, tato deska se má jmenovat Foreign Tongues, jako cizí jazyky. Vlastně ono teďka dělali nějakou kampaň s tím, že zatím se neví, jestli zítra, protože oni říkali 5. května dávejte pozor v 6 večer středoevropského času. To je zítra v 6 večer, to víme, no. Jako to je v pohodě. No ale teďka vlastně ono buď oni oznámí datum, kdy to album jako takový vyjde a spekuluje se, že by to mohlo být třeba v červenci, anebo taky říkali, ono je možné, že to album vyjde rovnou zítra, protože vlastně poslední dobou bývá poměrně celkem jako moderní nebo čím dál běžnější, že velký hudební interpreti vlastně nedělají žádný promo předtím, prostě najednou řeknou tak a tady je album a teď k tomu vlastně dělají jakoby tu reklamu, takže je klidně možné, že to vyjde už zítra.
0: Hele, ale já si člověče myslím, že spíš zítra vyjde třeba single.
1: Aha.
0: A oni pak tom

0: že řeknou, jo, tady máte single a na zbytek alba si počkejte ještě měsíc.
1: Což je samozřejmě pro fanoušky možná trochu lepší, protože...
0: To bude rozdávkovanější.
1: Tak právě, víš, jakože to je prostě, kdyby si měl sníst, já nevím, celý dort najednou na posezení, tak ti je pak blbě, že jo?
0: No,
1: ale když si dáš kousek po kousku, tak je to takový, dá se to líp strávit, takže klidně jako můžou, klidně.
0: Hele, ať už celý album nebo jenom jeden song, prostě zítra každopádně si myslím, že nějaká nová hudba od Stounu bude. Ale my vám teďka rovnou pustíme ještě další, kterou máme připravenou tady na Rock Rádiu. Lenny Kravitz, Battle Beast anebo Vitacit, tohle všechno už za chvíli na Rockovým odpolední.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Chad Kroeger a Josie Scott a jejich pecka Hero právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a máme takovou ještě takovou nemilou zprávu, jo. Dneska je to totiž přesně 13 let potom, co nás opustil Ferda Peroutka. Je to tak, tyjo, ono to hrozně letí. Mně přijde jako kdyby to jako, že to je vlastně víceméně pár let zpátky, a už je to 13 let.
1: Ferda Peroutka, narozený v roce 64 v Radotíně, známější jako Milan Peroutka, nebo nevím, jestli známější, ale rozhodně v občance to takhle měl. A známý hlavně samozřejmě jako bubeník Olympiku, to je asi si myslím nejznámějšího působení.
0: Byl tam skoro 40 let. Jo, a já nevím, jestli vůbec jako výškubu, jak se to vlastně celý stalo, ale on vlastně ještě den předtím, než on spadnul z těch schodů, tak oni hráli normálně. Aha. A třeba děda zrovna dneska dával na Instagram fotku, že ho měl vyfocenýho, ještě jak podepisoval nějaký autogramy. Aha. Tu ten večer předtím, nebo ten pár hodin předtím, než spadnul z těch schodů prostě, jo.
1: Takže no, jak se říká, nevíš hodiny, nevíš, proto je potřeba užívat si každý chvíle, každýho momentu a každý písničky třeba, která zahraje. Prostě je to důležitý, protože nikdy nevíš, kdy může být poslední. To samozřejmě nechci to jako zlehčovat, no, ale prostě je to tak. Mohli bychom si to takhle říct, zvlášť když je květen, že jo, jaro začíná, všechno takový jako nově vzniká, nově to pučí a všechno raší, takže pojďme si prostě užívat každou chvilku, jak to jenom jde.
0: Já s tebou souhlasím a možná bychom si tomu mohli i napomoct tou další muzikou, kterou máme tady připravenou, viď. Čeká nás ZZ Top, taky Lenny Kravitz, Battle Bees se přijdou podívat, anebo Vitaci, tohle to všechno už vás čeká za chvilku na Rokovém odpoledni.

nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od začátku příštího roku zřejmě bude opět fungovat EET. Návrh na znovu zavedení evidence dnes schválila vláda a teď zamíří do sněmovny. Návrh zákona zároveň upravuje část daní, obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji chce vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek IZS. Skupina by se měla zabývat mimo jiné množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy stále nepříznivá. V dubnu se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v Jihomoravském kraji 335 případů. To je téměř třetina případů z celého Česka. Na Mariánském náměstí v Praze je nová venkovní výstava. Věnuje se jedné z významných pražských veřejných budov, Nové radnici. Co všechno se o ní návštěvníci dozví, řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
2: Návštěvníkům nabídne 10 panelů s českými i anglickými texty a představí více než stoletý příběh této secesní stavby, její architekturu, proměny i současnou podobu po dokončené obnově.
1: Výstava bude k vidění do konce května. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Momentálně máme zataženo po celé České republice, ale déšť naštěstí pršet vůbec nebude. Ani po celý večer a ani po celou noc, přijde bohužel až zítra. Každopádně momentálně venku kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 11. No a zítra právě ty slíbené bouřky. Hlavně ve středních Čechách a také na západě Čech a no, i na severu. Naopak na úplném východě České republiky na Moravě bude poměrně jako pršet nebude, ale bude tam poměrně dost silný vítr. Pozor na to. Teploty kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dávejte si pozor v Praze v Letenském tunelu. Ze stropu tam totiž teče voda, voda teče proudem a hrozí tam aquaplaning. Takže vy všichni, co projíždíte centrem, tak rozhodně Letenskému tunelu se v tuhle chvíli radši vyhněte. V centru Prahy je víc problémů, samozřejmě dopravních teď myslím. Votěžská ulice, tak tam bourali dvě osobní auta, je to na Starém městě, i tam projíždějte opatrně. Teď se přesuneme na silnici 483, která vede z Frenštátu pod Radhoštěm směrem na Bordovice. Tak tam u obce Lichnov, u odbočky na Lichnov, bourali dva osobáky a na místě záchranáři taky zasahujou, takže z dálky uvidíte blikačky, dávejte si tam pozor. A silnice 13 na půl cesty mezi Cvikovem a Jablonem v Podještědí, tak tam taky bourali dva osobáky, i tam projíždějte opatrně.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Měli jsme tady holky ze Slušný rockerky dneska. Povídali jsme si o nějakých věcech, co se staly a tak dále, nebo co se ještě stanou zítra. A tady v té hodince budeme asi pokračovat ve stejném duchu, ne?
4: V podstatě jo, probereme nějakou muziku. Trošku nás mrzí, že dneska nemůžeme probudit v sobě takovou tu štědrost. Víš, jako vždycky jsme štědrý, vždycky rozdáváme rockerům nějaký lístky někam. No, prostě. Jasný. Tohle bohužel dneska a je to snad jako poprvé, co v rokovém odpoledni nerozdáváme, tak nebo aspoň letos, tak tohle se samozřejmě zítra už změní, každopádně dneska to platí, nebudeme rozdávat nic než další rokovou muziku.
3: Čeká nás Mr. Big, taky Guano Apes, Láďa Křížek přijde z jeho Najdi to svý já, ale teďka už se rozjíždí Place Vendome a My Guardian Angel. Dneska z roku 2009, tak si ji pořádně užijte.

Mr. Big vám radí, ať si vemete jeho srdce. Prostě si ho vemte. Je 17 hodin 20 minut, posloucháte Rock Radio, konkrétně rokový odpoledne. No a ještě konkrétněji máme právě dneska 4. května. Víte, co to znamená? Ano. Jak se říká, modří už vědí. Dneska je 4. května, což když to řeknete anglicky, May the 4th, jako 4. května, tak to velmi blízce zní jako takový ten pozdrav z Hvězdných válek. Tam se říká, ať vás provází síla. Anglicky May the 4th be with you. No ale když řeknete 4. květen anglicky, May jako květen a 4th jako 4., no tak to zní velmi blízko jako právě tomu pozdravu. A právě proto se dneska slaví Mezinárodní den Star Wars. Nevím, jestli si ujíždíte na této sérii, já teda neskutečně moc, už od malička, už jak jsem viděl Skrytou hrozbu, první epizodu, tak jsem do toho byl chycený. No já vím, že to není nejstarší epizoda, ale je to ta první, kterou jsem viděl, když jsem byl malej. Proto pro mě je to prostě první. Týká se to celý 9 hlavních filmů, několika dalších filmů, takzvaných spin-offů, který se tak nějak jako od toho oddělili od té hlavní filmové linky. Spousta různých sérií animovaných i hraných, různých komiksů, knížek, tohle všechno je svět Hvězdných válek. Neskutečně bohatý, za vším stojí George Lucas. Samozřejmě byl inspirovaný různýma japonskýma příběhama, samurajů a dalších věcí. No ale nebejt jeho, tak vůbec tady teďka nic takového nemáme, takže ještě, že máme George Lucase, ještě, že máme Hvězdní války. Mimochodem, věděli jste, že je to třetí nejvýdělečnější série v historii. Myslím tím, jakože frančíza, jo, celková tato série, tak na prvním místě je samozřejmě Marvel, těch je milion, no a na druhém místě je samostatný Spider-Man a právě na třetím místě už jsou Hvězdní války. Nevím jak vy, já si rozhodně dneska něco z Hvězdných válek pustím, moc se na to těším, ale teď už každopádně samozřejmě jdeme pouštět další rokovou muziku. Krucipisk, Darkness anebo U2, to nás čeká už teď.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Krucipisk nám připomněli, že už v neděli, jestli se nepletu, slavíme Den matek, tak na ně nezapomeňte, nemusíte být mamánek, můžete být prostě každej, kdo je vděčný, že nás maminky takhle pěkně vychovaly, že jsou na nás hodný a že my máme rádi, tak si na ně určitě v neděli vzpomeňte. Každopádně teď máme 17 hodin a 35 minut, což na Rock Radio znamená jedinou věc. V podstatě takový střídání stráží. Peťa, tak ten už musel běžet kvůli povinnostem. Jirka, tak ten tady zatím ještě není a já jsem tady v takovém jako mezi světě v tuhle tu chvíli, protože už není úplně rokový odpoledne, ale ještě není úplně rok na přání. A je to taková ta speciální chvíle uprostřed dne, kdy se v podstatě zastaví čas a zeptá se vás, co chcete zahrát. Protože právě na tohle máte teďka zhruba 25 minut, abyste napsali buď na mail studio@rockoviradio.cz anebo na Facebooku na profil Rock Radio do zprávy. No, co byste chtěli zahrát, protože rok na přání, tak se to jmenuje od 18 do 20 s Jirkou alias s Kapitánem. No a kdyby tady byl, tak říká, volejte, pište. A volejte právě na číslo 725 844 424, to je slušná roková linka, na to můžete volat po 18. hodině a přát si nějakou skvělou skladbu, která by vás mohla potěšit, která by vás mohla při pondělku nastartovat a nebo naopak hezky vás připravila na klidný večer. Ať už je to jakkoliv, nebo třeba na noční, jestli začínáte teďka, ať už je to jakkoliv, užijte si poslední pecky dnešního rokového odpoledne. Máme tam Evanescence, Proteus, Amorphis a nebo Green Day a 21st Century Breakdown. Mějte se krásně a naslyšenou zase zítra. Čus!

0: Rádio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. V Českém Švýcarsku dál zasahují stovky hasičů. Na pomoc dnes dorazily dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár pravděpodobně způsobil člověk. Pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
2: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin, druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
1: Připomenu, že les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou začal hořet v sobotu odpoledne. Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi. Servery Seznam zprávy, Deník N a iRozhlas uvedli, že jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval Tomáše Jiřikovského, který bitcoiny státu věnoval. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jeho nejvyšší cena stoupne o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty vzroste o 4 haléře na 44,59. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho osmý ročník. Novinkou je, že nápady na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Návrhy je možné podávat do konce září pomocí online formuláře. Tolik zprávy, přeji vám hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, příteli, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Milý Český hydrometeorologický ústav nám hlásí oblačno až zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku pak i polojasno. Nejnižší teploty a v noci okolo desítky a nejvyšší denní až na 23 stupních, v tisíci metrech na horách potom stupňů 10.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A pojďme ještě na dopravu, podíváme se do ulice Československé armády v Jablonci nad Nisou, tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobáků, tak buďte opatrní. Pak se podíváme na silnici 151 u obce Domanil, okres Třebíč, tam nehoda opět dvou osobních aut, je to tam s opatrností průjezdné, ale tvoří to překážku na vozovce i v provozu, tak buďte opatrní. No a ještě se podíváme na pražský obchvat D0, na 10. kilometru na trase Ruzině Modletice je most uzavřený. Díky havárii dvou nákladních vozidel probíhají tam odklízecí práce, takže kolony až do Aleluja. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Mořníci, máme 5 minut po 18. hodině a z pirátské lodě Rock Radio vás opět po delší odmlce zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Proč byla ta odmlka, to si vysvětlíme za chvilku. Teď tady máme rok na přání a to je důležitý. Máme tady 2 hodinky na to, abyste se mohli všichni naši námořníci svobodně vyjádřit a vyřádit hlavně hudebně u nás na rádiu. Tak se do toho puste, volejte mi opět do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messenger a do mailu. No a hned úvodem zatopíme postelem a dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning. No a během týhle 4 a čtvrt minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo!

0: Tak postelema jsme zatopili a můžeme fičet dál. A přátelé, jinak, množili se tady dotazy, kde jsem byl. Tak byl jsem, odjel jsem si tak jako do divočiny nahory. Mimochodem jsem tam taky slavil narozeniny, když jste se to asi z našich sociálních sítí úplně nedozvěděli. Ne, že by to bylo úplně tajný, ale kdybyste chtěli vědět, kdy váš oblíbený moderátor slaví narozeniny, tedy já, pokud jsem váš oblíbený moderátor, sledujte mě třeba na Instagramu, najdete mě tam jako dvojité V, E-I-N-G, pak to spodní lomítko, nebo potržítko se tomu říká, takže V, E-I-N-G, podtržítko art, podtržítko ner. Tak, tam to všechno najdete. Každopádně moc mě potěšilo, že i spoustu posluchačů si to někde našlo. Popřáli mi, dokonce dva posluchači našli mě, i s dětma přijeli, to bylo moc krásný, takže vám všem děkuju za krásnou podporu. No a teď se pustme do našeho roku na přání, tím to vysvětleno, krásně jsem si to užil, chyběli jste mi, jsem rád, že už jsem zase tady s váma. Pustme se do roku na přání. Volal mi Josef, že prý máme dneska den hasičů, tak jestli bychom mohli právě hasičům něco hezkého zahrát, že makají v tom českým Švýcarsku jako blázen, zase to tam nějaký jako ichtyl zapálil. No, nicméně, tak já jsem vybral něco takového, čemu hasiči jako hasičský humor určitě rozumí, a to budou komunálové a pecka Zapalte nás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: si to myslím taky. Už mi to, jako říkám, už bych se tady opakoval, ale opravdu jste mi chyběli. Ovšem, i moderátor musí občas vypnout, teď to víte sami. A ten týden jako v divočině byl tak akorát. Bylo to krásné, krásně jsem se vypral a bylo to hezké, že i vás, pár z vás si našlo cestu až ke mně. Já si k vám taky najdu cestu, teďka si dáme tady našeho posluchače Martina, který by chtěl pro svého souseda a kamaráda Jardu Svobodu, vlastně prej vzdušnou čarou, to máme k sobě kousek, něco zahrát od mistra Kinga Diamonda z alba Abigail 2, The Revenge, a já jsem vybral pecku společně teda s Martinem Mansion in Sorrow. Tak milý Jaromíre, to je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tlak je enormní dnes a jsem tomu velice rád, budu muset vstupovat do písní, aby jsme vůbec stihli zahrát všechno, co jste chtěli. A teď tady budou Škvoři a křídla, o kterých se napsala Jolen Ondičová. A měly by tato píseň být úplně pro všechny, hlavně pro ní a pro Zdendu, ať ta pohodička na terase nekončí. A je jasný, že pro nás hrajem Super Prey. No tak si zahrajem Super.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: Jo, lost. Přátelé, kdo je z vás lost, teda ztracený, tak doufám, že už jsme se všichni našli a tady na Rock Rádiu vlastně pořadu Rok na přání. Jak krásně ztracený byl Marcel, který říkal, já jsem nějak se mi podělal telefon, nevím vůbec nic, jestli bys mi mohl zahrát od Twisted Sister takovou tu, jak se tam jezdí hodně na těch motorkách. Já říkám, hele, tak snad to trefím, on je Right to Live a Live to Ride, ale taky je Leader of the Pack a to je ta, co smyslel.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: jako dynamit tady působí zrovna čas, který nás tlačí jako blázen. Přátelé, přišla mi tady od Michaela a Máje Žáži z Roxoru zpráva. Ahoj kapitáne, prosil bych zahrát na poslední cestu Železného krále od Roxoru našemu nejoddanějšímu fanouškovi Petrovi Šindelářovi, který bohužel v sobotu opustil náš svět a vydal se poslouchat muzikanty, kteří hrají v rokovém nebi. Shoda náhod, já jsem včera, když jsem se vracel právě z divočiny, tak jsem měl na sobě tričko Roxor, který jsem dostal přímo od vás, kucí. Takže za něj děkuju, dáme si samozřejmě Železného krále a vy mi pište na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na situaci, v které ho chcete nachytat a já vám za to zahraju VIP píseň po 7. hodině.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Tak to byly Parkway Drive a Void, aby jsme stihli dneska čerta starýho, protože ten by nám to neodpustil, kdyby jsme ho nezahráli. Tak musím ještě jednou vstoupit do písně. Míra si přál Ozzyho Osborna klasiku Crazy Train a říkal tady, zase mě opět dojal, ale k slzám, že se na mě strašně těšil a že by to chtěl zahrát hlavně mě a taky všem posluchačům. Děkuju ti, Míro, za tvoji podporu a tady máme čerta starýho.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Moj milý, táto bůh zda, co za bůre toto. Je minuta po 7. večer a já jsem furt tu. Daj mu paroma do děcka, ta co vám děciek v na tých hlavách? Od čtvrtok mě skoro upalili na tých vašich ohňoch. Ta je len tak utekla, chrením do maku, však jsem přežila tu prekladu noc. Ale ta čujte toto, spalili mi moju najlepšiu metlu, však mi z něj len ohorek zostal. Do trasa, do deňa z 10 minut potrebujem nejaký chytrý servis na metli, bo pešo ja džencie nepojdem. Má takto normálne verša tu kolo Košic, ako mám vás dedine začať plúvať žaby? Ozvati se mi na hurúcu linku, bo vás všetkých porobím.
1: Tak, přátelé, to bylo na psání, já hned najdu tu, ano, Edice Péši, která chtěla, aby zahlásit časové znamení od časového znamení, tak jakože východoslovenská čarodějnice s upáleným koštětem hledá servis. Tak jste to slyšeli. Edit, doufám, že toto vyčerpávající časové znamení, které vyčerpalo i mě, ti stačilo a opravdu můžeš si za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání s bývalým kudrnáčem a věčným romantikem Bonem Jovim a pečkou Runaway. Uhuhu.

0: Jo, tak Runaway za náma a Edith Cepeš teda tady psala, že smeká klobouk. Já jsem málem tady smeknul mozek z hlavy, jsem málem smeknul tady s časovým znamením ve spolupráci. Samozřejmě prostřednictvím teda časového znamení, jak vždycky říkají v politice, prostřednictvím pana předsedajícího, tak prostřednictvím pana časového znamení. No a samozřejmě Edith by za tuto bosorku chtěla tu blatanku. No tak já se podívám do roku 88 a dáme si píseň, kterou jsme tu nehráli snad vůbec nikdy v roku na přání a jmenuje se Můj starý dobrý kabát.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: ocelový pták, neboli Stauffvogel a samozřejmě nějaký Soilwork. No a budeme pokračovat dál v této trošku agresivní vlně. Psali mi kluci Judlický, tady Jančis. Ahoj Jiříku, sedíme s klukama na přehradě a chytáme ryby. Pustil by si nám song třeba Rage Against the Machine a Bulls and Parade. Děkuje Jančis, Josef a Jebal. Já vás taky zdravím, chlapci, a přeju vám Petru vzdár, ať něco pěkného chytíte. Jako vždycky, když jsme spolu kdysi dávno chytali ryby, moc se na vás těším, až se zase uvidíme. A tady máte svůj oblíbený Rage Against the Machine a Bulls and Parade, ale nevím, jak nahlas si to chcete pustit. Jestli ty ryby chcete jako vomráčit a pak je vzít do podběráku, anebo je radši nebudeme rušit?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

0: Ani o něj si tady zavolal Martin, který by chtěl slyšet. Píseň bude nás slyšet, tak tu slyšet bude určitě a bude to tradičně, to mě Martin nikdy nepřekvapí. A pro neziskovku Asistence, která se stará právě o vozíčkáře, tedy i pro o něj, pro slušní rockery a rockerky i pro nás do studia. Tak budiš světlo.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: To byly Manic Street Preachers a It's Not a War, Just the End of Love. Jo, tak se to občas je, přátelé, volali mi s Příbrami kucí Petr s Robertem a říkali, že by všem hasičům, taky slovenskému zvířeti Braňovi, který se s nima totálně sesmažil slivovicí a tak dále. No a taky mě k narozeninám, děkuji, přátelé, bych chtěl nechat zahrát Black Label Society a nějakou pěknou svižnou. Tak jo, tak se podíváme, co je u vás vevnitř, tam v té Příbrami schovanýho a pustím vám pecku What's in You.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Za sebou máme Queen a We Will Rock You a vy posloucháte krásnou druhou půli našeho roku na přání na vašem rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a co si dáme dál? Tak volala mi Verča, která se už dlouhou dobu neozvala, původně stopolné, a říkala, že se bude vdávat 6.6.2026. Tři šestky tam jsou, bude to pekelná svatba, jistě bude to rocková svatba a k tomu by prej měli aspoň teďka zahrát Harley a svatební košile. Tak určitě svatební košile čeká tvého milého, jinak se Verča chlubila, že je teď na rybách a táta tam pořvával, že chytili strašně velkýho kapra. Tak Petru zdar, svatbě zdar a ať vám to všechno dobře dopadne.

0: Rozlik, Šikulák, Slorose a celá banda Guns N' Roses s pečkou Don't Cry a jedeme dál v našem roku na přání. Tentokrát psal Zden Damašek, ahoj, chtěl bych nechat pro svoji žofinku zahrát skladbu Radiate od skupiny Walk Chalk Ice, moc děkuji, Žobok. Tak si trošku kváknem s Honzikem Křížkem, tímto zdravím a dáme si starý song Radiate.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: to byly Nothing More a Angel Song s Davidem Draymanem, no a ne, že by nás čekalo už nic víc, ještě nás čeká jeden song a zakončíme náš pořad po další době. Opět tradičně psala Lucka, ahoj kapitáne, zdravím dodatečně, přeju vše nejlepší k tvým narozeninám a přeji hlavně zdraví a štěstí, ať se ti daří a máš vždy úsměv na tváři, děkuji. Zahraj cokoliv od Slayer všem posluchačům, mě i tobě hezký večer, díky moc. A to bude asi tak všechno, pak tam jsou nějaký slova chvály, ale to číst nebudu, protože vždycky nerad čtu chválu sám na sebe, to mi přijde hnusný. Dobře, tak já ti děkuju, Lucko, za tvá krásná slova, za tvoji podporu a my si dáme pecku Blood Red, s kterou se s váma dneska rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, těším se zítra u roku na přání, no a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pirc!
1: Rok na přání s Jirkou Vajgisem.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Společná muzika.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.